sweet, I keep them alive. The road is long.

0: Čau.
1: Náš čas už musím ísť.
0: Trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší

girl. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A ne...

trial. Trial.

0: trial.
1: I read it too, baby. You're not alone.
0: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial. Trial.

Trial. Trial.

0: Čau.
1: Vypršel náš čas, už musím jíst.
0: Čau. Trial.

Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší kruh.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: I keep searching for a heart to love.
1: Trial.

try. Trial. Trial.

trial

trial.

trial. Trial.

trial.

0: Čau.
1: Já chtěl bych jen žít z tvých polipků, svou láskou ti vzát, být princem tvých snů.
0: Čau.
1: Já chtěl bych jen žít, jsem dost naivní, z tvých polipků.

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně

0: vstávaj.
1: Čau.
0: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

Tam jsem včera šel s Marie Claire.

trial. Trial.

Bye. Bye.

trial. Trial.

try. Try. Trial. Trial. Trial. Trial.

Ciao. Ciao. Ciao.

0: trial. Trial.
1: Snad uvěříš, nejhorší je zůstat sám. Kolik snů, pak kolik dnů jdou za tebou.
0: Trial.
1: Dokola

0: se.
1: Trial.
0: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.

trial. Trial.

0: trial.
1: Ježíš, nejhorší je zůstat sám, tolik snů,
0: trial,
1: pak tolik dnů, jdou za tebou, dokola s tou otázkou,
0: trial,
1: proč seš sám, co s tím uděláš, já chtěl bych jen žít z tvých polipů,
0: trial,
1: svou lásku tě vřát, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
2: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Slzou na líčku, hledíme na sebe.
0: Trial.
2: Buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
0: Trial.

šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial.

0: trial.
1: Stýská se, stýská.
0: Trial.

0: trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: So the words you could not say, I sing them for you.
0: Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Výroky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když jsi v noci vyšel ven, snad se strochu řas.

0: žalářních vrat.
1: Wow.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat.
1: Wow.
0: Poctivejma rukama jako správnej chlap.
1: Wow.
0: Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrým. Hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín. Nevíš
0: trial.
1: Ani jak. Nevíš jak. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdán. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel
0: ven.
1: Snad ses trochu třás, trochu třás.

vyšel ven ze žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už líp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

0: večery.
1: Wow.
0: Dej si všechno vzdávat. Vratí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat.
1: Trial. Trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru
0: trial.
1: Duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým,
0: trial.
1: Je magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Trial.
1: Tvý roky bláznivý.

0: tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás.
1: Trial.
0: Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás.
1: Trial.
0: Trochu třás.

když jsi vyšel ven ze žádačních vrat. Možná, že jsi tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo poštíp jen

0: Ty touhy sporcený, ať pro léta ztracený,
1: trial.
0: Nemusí plakat dál.
1: Trial. Trial.

drive. Trial. Trial. Trial.

Bye.

Čau. Trial.

trial.

Na příčku zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou dubáci, vždyť už jsi velikej.

se vrátka. Bratřičku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: show.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne ti tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

0: slýchám šťastný smích. Když za ruce jdou, ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se, stýská.
1: Čau. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu. Já už stojím před bránou s klíčem.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: trial.
1: Standing on your doorstep, my love.